Radio B.

Jsou 4 hodiny na rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi.

Radio B.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V Beskydech byl spatřen potulující se medvěd, což vyvolalo varování pro místní obce i návštěvníky. Obce na Frýdecko-Místecku informují občany prostřednictvím webů a sociálních sítí. Lidé jsou vyzýváni k opatrnosti, aby se předešlo případným nebezpečným setkáním. Do Česka dorazí tropické teploty, avšak příliv teplého vzduchu ukončí studená fronta, která může přinést silné bouřky. O víkendu lze očekávat sušší počasí s příjemnými teplotami okolo 25 stupňů Celsia. Připravte se na možné silné deštivé přehánky a bouřky, které mohou být místy nebezpečné. Posázavský Pacifik zažije revoluci, když poprvé vyjedou bateriové vlaky s kapacitou minimálně 140 míst, které budou jezdit 15 let. O dodání nových vlaků na trase z Prahy přes Vrané nad Vltavou projevili zájem 4 dopravci. Nedávno zde začaly jezdit motorové jednotky Regiofox. O místa v obecních zastupitelstvech se letos uchází přes 190 tisíc Čechů, přičemž nejstaršímu kandidátovi je 99 let. Kandidátů je o zhruba 5 tisíc méně než před 4 lety a téměř 90% z nich nemá politickou příslušnost. Největší výběr čeká na voliče tradičně v Praze. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

wow, krásný dobrý večer, krásné dobré ráno, je nám dáno, budeme si zpívat, budeme si tancovat. Dámy a pánové, právě jste si naradili Radio B a u Majku se hlásí bílý muž s černým srdcem. Je to tak, já jsem MC Marky, hoho, ten co má rád pivopárky a dobrou hudbu. Jste připraveni? Já teda rozhodně ano. Budeme hrát funky, soul, jazz, rock and roll, budeme rapovat, budeme stepovat, budeme breakovat a bude to všechno fa-funk.

středu živá show o 20.00, jednou za 14 dní a pak v pravidelných opakování. Kdo mě nezná, ten mě hodně brzo pozná. Je to nebezpečné, je to cool, je to funky, je to hust.

nějakou funky záležitost, takže se prima promotér, přichází prima performer. Tak dámy a pánové, jak ty říkáme vždycky, takzvané to viktoříkovské volume doprava, protože tohle se posouká vždycky na nás, no tak pojďte, 1, 2, 3, 4.

papa, no jasně, pořádej funkináře hned na začátku, na rádiu B já jsem Ačko, nasadím si sáčko a budu stále pro vás hrát, dámy a pánové, budeme se smát, pustíme si nějaký swing time, co vy na to, takže si dáme styl 30. let, přichází Big Bad Voodoo Daddy, The Jitters, oh, jo, mám to rád, vezmeme si pěkný sáčko, lakýrky a jdeme tančit do klubu, wow! We'll be right back.

Pa-pa-ra-pam, oh, tak tohle to byly skvělý Big Bad Voodoo Daddy, jsou to prima borci, servíruju v Eintopfu prima porci, v rnci palve dobrý bůček, crack and rollu jenom krůček, a to se mi to zase rýmuje, v rytmu beatu šprýmuje, dámy a pánové, přicházím je do 50. nebo pozdějších 60. let, wow, takže trošičku rockabilly music, Stormy Stormy Trio, wow, rock and roll baby.

tohle to vážně miluju, 50. a 60. let a v rytmu rock and roll music, a tohle to byla partička s Tommy Trio a s nima Slečinka Rhythm Sophie. Venku je fakt hezky a my tady máme desky, přichází nám déšť, vítr, blesky, huha, huha, možná bude duha. Dámy a pánové, posloucháte stále Radio B a vaše uši nabrousí týpek jménem D.O.C. společně s N.W.A. To znamená pouze jediná záležitost 90. leta. Otočíme si čepici a z našeho prima top full serviu rapovou muziku. No tak pojďme na to. And I want the whole posse in this motherfucker to rock on this funky ass beat we finna drop. I

wow, no jasně, že se vám tam všichni představili, Easy E, Ice Cube, Yellow, no prostě, a tak snad Dr. Dre, nebo co? Jde to rapující ghetto, Mr. D.O.C., ostrá pecka, oh yes, měl by tady také zaznít New Jazz, no tak proč si to nedáme? Máme tady 90. léta a náš program je přesně takovej, míchám, dobrou náladu dmíchám, jedeme v Vibrafonic, Down Home na Radio B.

tak co vy na to, dámy a pánové, tahle ta pecička se mi vážně líbí. Muzika, která teda byla v základu 70. let a vrcholí, myslím, že stále do dnešní doby. Něco vám teď povím, Black Eintopf je ostré jako crack. Na řadě je další track a s ním přichází Michael Jacko. Ten není jako ty pakor sundej si sako, protože odlítáme do teplých krajin, odlítáme přímo do Egypta, pamatujete si ten videoklip? No jasně, hrál něm taky Eddie Murphy. Tak jo, přichází král popu Michael Jackson, který rozhodně má své co říci. Jak se daří, doufám, že se vám to líbí a tančíte, a jestli ne, no tak jste asi divný. My jsme taky divný a právě proto jsme pro vás.

time. No tak co, tohleto album bylo mocné. Dangerous, Michael Jackson. Kroutíme hlavou, ušima, bokama, krkem, ramenem, bokama. Tleskáme stále na druhou, protože jsme stále funky. A do nyní funky, no jako by nedel. Posloucháte Radio B, nejlepší rádio na celém světě. A já jsem naprosto šílený, já jsem MC Marky. Po Michael Jacksonovi posílám další záležitost. No, pokořili jsme hranice 90. let, přichází totiž Ron Richardson, Ubi Baby, hej DJ, hrej mi, tak pojďme na to, udělejte si pěkný místečko ve svým obydlí, vytáhněte svojího miláčka, pojďte tančit, protože tenhle ten program je celý o tancování, oho, jo, Ron Richardson.

baby. Oh, takže jo, máme tady 80. léta, přesně o tom to je. Byli jsme v 90. a teďkon pořád půjdeme níž a níž a níž. Oh, jo, a něco vám povím, ať jste old school nebo novici, roztančíme ulici, ať na nás zavolejí polici. Sound of the police. KRS-One a další podobný obtížný hmyz. Přesně tak, hrajeme Little Richarda, Count Basie, hrajeme absolutně všechno, máme tady 32. minutu našeho programu a jestli jsem něco naznačil, přichází opět další rapová flákota. In the streets, jakože na ulicích, beatu 80. let. A pak slíbím, že dáme zase něco dál. Co vy na to?

tak rozhodně mi ne. Nekončíme a stále jedeme dál. Jsme v 80. letech. No něco vám řeknu, rapová hudba to zrovna nenaplňuje bonton. A další pecka, Proton, We Are Fucking Now. Hey man, to je teda vážně sprostý, ale je to prostý. Pokračujeme dál a pomalu, ale jistě se dostáváme do funky music 70. let. Takže nám to tam začíná pěkně bublat, bublat, bublat. A to mám vážně rád. Já jsem MC Marky, mám rád pivo párky a dobrou muziku. Mám rád tohle rádio a jsem rád, že jste tady se mnou. No tak pojďme na to funky.

No já vám něco povím, stará pravda, funky music v této láskou srší, ať je venku sníh nebo prší, ať je krize, recese, doposlouchá naše rádio, neví, co je deprese, a zvedne se a veme svoje drahou polovičku a budeme pokračovat dál, dámy a pánové, něco je tady nového, máme tady 70. léta, přichází Brothers Johnson, máme před sebou další dekádu taneční hudby, no, i když máme bílý huby, máme rádi černou muziku. Wow, tak pojďme na to. Je jedno, jestli jste z vesnice nebo z Prahy. Tahle ta muzika je pro všechny stejná.

probere to moje hlava. A stále posloucháte Black Eyed Top, to nejlepší za posledních 100 let. A u mikrofonu se hlásí opět bílý muž s černým srdcem. No jasně, já jsem MC Marky, prima kluk. Horší se nám zvuk a GS vinylu šum. Působí na mě jako rum a budu z toho opilý, že pouštím do lidí prima hudbu. Snad se vám to zalíbí, pokračujeme dál. Jsme v 70. let, what is it? Sakra, co to přichází? Garnet Mims, oho, a je to tam, já to tam slyším, dámy a pánové. Groovy, groovy, groovy,

No tak, co tomu říkáte? Wow, jsme v 70. letech a jestli se vám zdá, že jsem blázen, šašo, také clown, na řadě přichází Motown, ať řve vaše stereo, reprobedná telepořád, ten je stále číslo jedna, řekla mi to vědma a jí čertovi v obrázky, no tak to teda ne, radši o takovýhle věcí pěkně dál, a jedeme stále dál, tleskáme, co mi na to, Jo funky, tak jo a další záležitost, když jsem říkal, že přichází Motown, my si pustíme Jackieho Wilsona, tak tenhle ten týpek, to je typický představitel, dáme si něco ale novějšího, co vy na to, Jackie Wilson na Ride.

Mikey Wolze na Radio B a já říkám yo, žvejčkačkovej soul, štěstí, láska, emoce, od ďábla jsou nemoce a tak tady vaříme, Black Eintop pro vás stále vaříme, dámy a pánové, pokračujeme v týhletý náladičte, týhletý skvělý 60. léta, přichází Marta Reeves, no jasně, 60. prima rádky, ahoj, jedeme na pelení pecky.

Hany, Hany, wow, wow, wow, wow, vysíláme endorfiny do celého světa, hudba Géta, co hrála Arita, Marta, sestra Greta, no jasně, mám tohle to nejvíc rád, stále se u toho kroutím a tančím, vyrůstali jsme na tom doma

Jo, stále to jede na plný pecky, ve studiu všechno duní, sousedi mě prudí, že je někdo ze znan budí a já říkám, vy jste ale nudní, no jo, nic pro pana Nováka, nalejte si panáka, mám pro vás dáreček, předvedu vám prýma taneček, totiž pokračujeme dál, máme tady prvních 60 minut za námi a stále zůstáváme na úrovni 60. let, J.R. Walker and the All Stars, seš Petru Rock and Roll Music, která přijde za chvíli. We'll be right back.

Jar Walker and the All Stars, no jasně pecka, come see about me, no tak co jo, máme tady 60. léta, budeme pokračovat dál a teď si dáme něco z 50. let, ovšem někoho, kdo nebyl úplně rock'n'rollovej hráč, mohl hrát totiž rock'n'roll, mohl hrát funky, hrál jazz, hrál country, jej, jde nám DJ, nám hrej, dopak přichází Hit the Road Jack, někdo jiný než Charles Ray, no tak pojďte na to a pojďme zpívat.

Pro všechny poplety hrajou tady komety rock and roll. Hraj mi ho, ta Billa Haleyho, do srdce dej mi ho. Dále pokračujeme dál, Lil Lover, dámy a pánové, z nás.

No tak jo, říkám to pořád, co může být černějšího než náš pořad. Black Eintov a dámy a pánové, jsou tady 50. leta, no ale už si tam přidáme trošičku špečičku, svinčíčku, no tak jo, nebo jazzíčku.

Wow, no tak, co tomu říkáte, ladies and gentlemen, zdravím všechny přátelé, posluchače, no mám to ve zvyku, doufám, že mě posloucháš, Faustusy Dominiku, mám kliku, neberu roha a věříme Boha, díky, že jste nám dal tyhle skvělé možnosti a že pouštíme skvělou muziku do celého světa, dáme si trošičku swingovou záležitost, co vy na to, máme totiž ještě před sebou zhruba 50 minut, takže to musíme pořádně využít, wow, pořádně nahlas, všechno. Všechno na max. Swing time. Já jsem MC Mára. Říkám to stále a budu vám to do vás opakovat. Pojďme na to. Swing time.

Dopak je ten pán, co mu venku stojí ten karaván. No přesně tak se jmenuje další pecka a my stále jdeme ve stylu swing, ovšem trošičku v rock'n'rollovém stylu. No co je na to? A pak změníme zase lokal? Nebo budeme rášit jazz? No vidíme.

taky, přesně takovýhle věci máme. Tady byl to swing, byl to trochu rock and roll, byl to hlavně jazz. A já vám říkám, jsou to borci, dám ti další porci, a že se nám to povedlo. Další téma bude The Man from Toledo, takže ještě trošičku budeme Intiušové s Georgem Benesnem. Máme tady ještě další 40 minut a doufám, že vás to baví, protože mě rozhodně ano.

No tak co, stále to pokračuje, máme tady nějakých 30 minut, tak co, kluci, babky, tety, fotři, to je to dobrý? No to je za tři, přichází džungle bratři, Jungle Brothers, a jich vychytávka z 90. let, nebo zdat do roku 2000, VIP, takže teď si trošičku spojíme ten správný groove, který jsme tady měli, vezmeme si mikrofon, otočíme čepici, dáme zlatý řetězy, černý brejle a vyrazíme opět do ulic. Měst, get, ulic, na návsi a budeme se rapovat, co vy na to? Máme na to ještě přes 35 minut.

Jungle Brothers. Jo, takže jsme se trošičku vrátili zpátky k rapové muzice. A jestli tady někdo je VIP z raperů pro mě, tak teďkon přijde. Člověkem, který končí jedna velká rapová dekáda 90. let, a není to ani Tupac, není to ani Notorious B.I.G., ale je to Mr. Big L. Big L, Big L na rádiu B. No, doufám, že vás to baví a že to stále dáváte, protože mám ještě často rozjet. Aha. Tak co, poznáváte to? Mám to rád. Mr. Big L.

Cabaret, Big L. Tak jo, máme ještě před sebou 30 minut a vy jste tady stále s náma. Vysílíme do celého světa, ať zní moje věta. Doufám, že vás to baví, protože já jsem v normálu nenormální. Nejde to být normální, jinak se z toho zblázníte. Dáme si další rapovou fláku, to ovšem trošičku ve funkovém stylu, protože ten tady prochází všema dechády.

0: you can follow.
1: Keep it on, y'all.
0: Self to mellow, but I hope you can follow.
1: No, stále máme léto, je to bomba, je to super, a co vy na to? Můžete mi do chatu psát, pochválit či kotel mi tu dát, a co bych mohl hrát, pokud to budu samozřejmě znát. A tohle to byla skvělá pecka od Stone Funkers. Pojďme na to, uvaříme si zase nějakou dobrůdku. Cooking on the Three Bears. Takže ta pochoutka se stále ohřela a stále vám ji servíruju. Připadá to jako nějaký new funkový rytmus. Je to tak? Všechno je to rock and roll.

jedeme na plný pecky. Nebudu to moc přerušovat, protože máme tady posledních 20 minut. Takže jo, jedeme na plný pecky. Žádný kecky, posloucháte Radio B a tohleto je poslední 15 minutovka našeho skvělýho mixu, nebo 20 minutovka. Je to úplně jedno, protože já mám vždycky hudby po. Poslouchá nás Praha, Olomouc, taky Brno. Prostě vysíláme do celého světa. Doufám, že jste cool, že jste funky, nebo jste normální, protože to není normální. Tak co jde na to? Už se to rozjede? No, doufám, že jo. Tak co, lidičky, baví vás to? Je jo. Nějaká si flétnička. Huhu. Tak pojďme na to. Dej mi beat. The signs. Ein Topf.

máme tady hudby moc, ať je den či noc, klidně říkej MC Maro, na řadě je totiž Emerald Caro, takže trošičku možná zvolníme, ale rozhodně nesnížíme kvalitu hudby, který tady pouštíme. Trošičku opět swingu, no proč ne?

Night Like This. No tak co, Vlaďko, Hanko, Jaro, jak vám šlape Karo? Karo Emerald a Night Like This. Takže máme ještě chvilenku a dáme si zase nějakou vychytávku. Trošičku jazzu, trošičku rapu, sotva se klepu, ale jedu stále dál. Máme tady posledních 10 minut.

Pa. No, jedna z posledních věcí dnešního Black Eyedovu, nikdo jiný než Jazz Defenders. Dámy a pánové, tak se zdá, že z našeho kotle všechno zmizelo. Doufám, že se vám to líbilo a že vám to vážně chutnalo. Pokračujeme jednou poslední songu. Hrajeme si věci všeho možného. Pardon, omlouvám se, ale co moc nehráme je moderní rhythm and blues. Přichází Destiny's Child.

Tak a je to tady, dámy a pánové, brzo zazvoní náš zvonec a Black Eintofu bude konec, je to tak. Poslouchali jste živou show ve středu o 20 hodin a pak v pravidelných opakování. Mějte se krásně, hrál se vám funky, soul, jazz, rock and roll, rapovali jsme, mohli jste si zabrejkovat. Buďte funky a jak říkám, nebuďte normální, protože to nejde. Jo, takže se mějte krásně a za 14 dní nashledanou. Poslouchejte naše rádio, propagujte nám, pište nám, klidně nám nadávejte, je nám jedno, máme vás rádi. Od Majku se hlásí bílý muž s černým srdcem, nikdo jiný než MC Marky. Ahoj!

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. V Beskydech byl spatřen potulující se medvěd, což vyvolalo varování pro místní obce i návštěvníky. Obce na Frýdecko-Místecku informují občany prostřednictvím webů a sociálních sítí. Lidé jsou vyzýváni k opatrnosti, aby se předešlo případným nebezpečným setkáním. Do Česka dorazí tropické teploty, avšak příliv teplého vzduchu ukončí studená fronta, která může přinést silné bouřky. O víkendu lze očekávat sušší počasí s příjemnými teplotami okolo 25 stupňů Celsia. Připravte se na možné silné deštivé přehánky a bouřky, které mohou být místy nebezpečné. Posázavský Pacifik zažije revoluci, když poprvé vyjedou bateriové vlaky s kapacitou minimálně 140 míst, které budou jezdit 15 let. O dodání nových vlaků na trase z Prahy přes Vrané nad Vltavou projevili zájem 4 dopravci. Nedávno zde začaly jezdit motorové jednotky RegioFox. O místa v obecních zastupitelstvech se letos uchází přes 190 tisíc Čechů, přičemž nejstaršímu kandidátovi je 99 let. Kandidátů je o zhruba 5 tisíc méně než před 4 lety a téměř 90% z nich nemá politickou příslušnost. Největší výběr čeká na voliče tradičně v Praze. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Filmový trailer The Social Reckoning představuje dramatický pokus o odhalení temné stránky Facebooku prostřednictvím postav stvárněných Mikey Madison a Jeremy Allen Whiteem. Po 16 letech od The Social Network se scénárista Aaron Sorkin vrací k tématu sociálních sítí, aby reflektoval události jako Cambridge Analytica a Brexit. Sorkin, kterého opakovaně přemlouvali, aby napsal další film o Facebooku, nachází potřebný příběh až v současné době, kdy jsou tyto platformy pod společenským tlakem a kritickým pohledem veřejnosti. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené

God is a DJ.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Rozehrávač Ondřej Sehnal, který nedávno prožil nezapomenutelný okamžik při narození dcery, se nyní vrací k reprezentaci na zápasy předkvalifikace Eurobasketu. I přes rodinné závazky touží být klíčovým hráčem proti Belgii a Norsku. Zápas v belgickém Ostende sledujte ve 20:25 na ČT Sport Plus. Fotbaloví fanoušci mají dnes důvod k napětí, když se Jablonec v 18 hodin utká s Rangers a pokusí se smazat jednobrankový rozdíl s Glasgow. Hradec Králové začíná v 19 hodin a může dosáhnout historického úspěchu proti Panathinaikosu, když naváže na remízu 2:2. Kdo by nechtěl vidět, jak se historie píše na domácím hřišti? Plzeň se připravuje na domácí odvetu proti Crvené zvezdě Bělehrad. Po prohře 0:3, což vedlo k odvolání trenéra. Nástupce Radoslav Kováč přinese nový impuls pro zápas začínající v 19 hodin. Dokáže Plzeň zvrátit nepříznivý výsledek a přepsat klubovou historii? Základní část Diamantové ligy končí v Curychu a hlavním tahákem je ženská osmistovka, kam se ale narychlo odhlásila Kylie Hodgkinsonová. Češi tentokrát chybí na startovní čáře. Přímý přenos sledujte od 20 hodin na ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
3: Show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
4: Od lidí pro lidi.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Ty hele, věděli jste, že?
2: Jako vážně?
3: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
4: Milí posluchači, dnes z oblasti technologie společnost Unitree představila humanoidního robota jménem Superman, který překonal rychlostní rekord nejrychlejšího člověka na světě, tedy Usaina Bolta. Tento fascinující vývoj v oblasti robotiky ukazuje, jak rychle technologie postupují kupředu. Doufejme, že podobné inovace budou mít široké využití i v budoucnu. Naslyšenou, Rádio B. A teď zpátky k zajímavé

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Beskydech byl spatřen potulující se medvěd, což vyvolalo varování pro místní obce i návštěvníky. Obce na Frýdecko-Místecku informují občany prostřednictvím webů a sociálních sítí. Lidé jsou vyzýváni k opatrnosti, aby se předešlo případným nebezpečným setkáním. Do Česka dorazí tropické teploty, avšak příliv teplého vzduchu ukončí studená fronta, která může přinést silné bouřky. O víkendu lze očekávat sušší počasí s příjemnými teplotami okolo 25 stupňů Celsia. Připravte se na možné silné deštivé přehánky a bouřky, které mohou být místy nebezpečné. Posázavský Pacifik zažije revoluci, když poprvé vyjedou bateriové vlaky s kapacitou minimálně 140 míst, které budou jezdit 15 let. O dodání nových vlaků na trase z Prahy přes Vrané nad Vltavou projevili zájem 4 dopravci. Nedávno zde začaly jezdit motorové jednotky RegioFox. O místa v obecních zastupitelstvech se letos uchází přes 190 tisíc Čechů, přičemž nejstaršímu kandidátovi je 99 let. Kandidátů je o zhruba 5 tisíc méně než před 4 lety a téměř 90% z nich nemá politickou příslušnost. Největší výběr čeká na voliče tradičně v Praze. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Šesté album Still Coming Down od Johna Rosse a jeho projektu Wild Pink přináší dojemné a literární příběhy amerického světa, které jsou podány s nenápadným půvabem. Hudba osciluje mezi klidnými melodickými momenty a intenzivními výbuchy, což vytváří unikátní atmosféru. Album bylo vydáno u nezávislého labelu a ukazuje Rossovu mistrovskou schopnost vyprávět příběhy skrze hudbu. A nyní si pusťme vaši oblíbenou
2: Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Rozehrávač Ondřej Sehnal, který nedávno prožil nezapomenutelný okamžik při narození dcery, se nyní vrací k reprezentaci na zápasy předkvalifikace Eurobasketu. I přes rodinné závazky touží být klíčovým hráčem proti Belgii a Norsku. Zápas v belgickém Ostende sledujte ve 20:25 na ČT Sport Plus. Fotbaloví fanoušci mají dnes důvod k napětí, když se Jablonec v 18 hodin utká s Rangers a pokusí se smazat jednobrankový rozdíl s Glasgow. Hradec Králové začíná v 19 hodin a může dosáhnout historického úspěchu proti Panathinaikosu, když naváže na remízu 2:2. Kdo by nechtěl vidět, jak se historie píše na domácím hřišti? Plzeň se připravuje na domácí odvetu proti Crvené zvezdě Bělehrad. Po prohře 0:3, což vedlo k odvolání trenéra. Nástupce Radoslav Kováč přinese nový impuls pro zápas začínající v 19 hodin. Dokáže Plzeň zvrátit nepříznivý výsledek a přepsat klubovou historii? Základní část Diamantové ligy končí v Curychu a hlavním tahákem je ženská osmistovka, kam se ale narychlo odhlásila Kylie Hodgkinsonová. Češi tentokrát chybí na startovní čáře. Přímý přenos sledujte od 20 hodin na ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Takhle zní výběr našich moderátorů na Béčku.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed. Hoď se do klidu. S rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Český hydrometeorologický ústav varuje před blížícími se bouřkami, které zasáhnou českou oblast koncem pracovního týdne. Hrozí především silné větry a přívalové deště během pátku a noci na sobotu. Doporučuje se být obezřetný a sledovat aktuální předpovědi kvůli možnému výskytu nebezpečného počasí. Ve věku 72 let zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. V agentuře působil 28 let a informoval z Paříže, Moskvy a Bruselu. Po odchodu z ČTK strávil 12 let v Evropské komisi. České bezpečnostní složky zkoumají hrozby Íránu namířené proti rádiu Farda, které vysílá z Česka. Írán označil toto exilové rádio financované USA za vojenský cíl. Opatření na ochranu zůstávají neveřejná. Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě z 2022 odhalila, že Rusko v Evropě používá pro sabotáže a útoky takzvané agenty na jedno použití. Tito agenti, často neskušení amatéři či lidé s kriminální minulostí, byli najímáni přes sociální sítě s motivací finančního zisku. Přestože se jejich počet zvyšuje, na českém území se žádný útok s ruskou stopou nepotvrdil. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Rozehrávač Ondřej Sehnal, který nedávno prožil nezapomenutelný okamžik při narození dcery, se nyní vrací k reprezentaci na zápasy předkvalifikace Eurobasketu. I přes rodinné závazky touží být klíčovým hráčem proti Belgii a Norsku. Zápas v belgickém Ostende sledujte ve 20:25 na ČT Sport Plus. Fotbaloví fanoušci mají dnes důvod k napětí, když se Jablonec v 18 hodin utká s Rangers a pokusí se smazat jednobrankový rozdíl s Glasgow. Hradec Králové začíná v 19 hodin a může dosáhnout historického úspěchu proti Panathinaikosu, když naváže na remízu 2:2. Kdo by nechtěl vidět, jak se historie píše na domácím hřišti? Plzeň se připravuje na domácí odvetu proti Crvené zvezdě Bělehrad. Po prohře 0:3, což vedlo k odvolání trenéra. Nástupce Radoslav Kováč přinese nový impuls pro zápas začínající v 19 hodin. Dokáže Plzeň zvrátit nepříznivý výsledek a přepsat klubovou historii? Základní část Diamantové ligy končí v Curychu a hlavním tahákem je ženská osmistovka, kam se ale narychlo odhlásila Kylie Hodgkinsonová. Češi tentokrát chybí na startovní čáře. Přímý přenos sledujte od 20 hodin na ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rádio B. Od lidí pro lidi.
5: Ze španělštiny přichází následující track zvaný Libre. Jsi to vyhledal, znamená to volný, uvolněný. Takže se pěkně uvolněte a nalaďte do letních rytmů.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu Béčko.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Český hydrometeorologický ústav varuje před blížícími se bouřkami, které zasáhnou českou oblast koncem pracovního týdne. Hrozí především silné větry a přívalové deště během pátku a noci na sobotu. Doporučuje se být obezřetný a sledovat aktuální předpovědi kvůli možnému výskytu nebezpečného počasí. Ve věku 72 let zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. V agentuře působil 28 let a informoval z Paříže, Moskvy a Bruselu. Po odchodu z ČTK strávil 12 let v Evropské komisi. České bezpečnostní složky zkoumají hrozby Íránu namířené proti rádiu Farda, které vysílá z Česka. Írán označil toto exilové rádio financované USA za vojenský cíl. Opatření na ochranu zůstávají neveřejná. Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě z 2022 odhalila, že Rusko v Evropě používá pro sabotáže a útoky tzv. Agenty na jedno použití. Tito agenti, často neskušení amatéři či lidé s kriminální minulostí, byli najímáni přes sociální sítě s motivací finančního zisku. Přestože se jejich počet zvyšuje, na českém území se žádný útok s ruskou stopou nepotvrdil. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Radio B.
1: Yo, D Green, demo us, link up, split profits, high res. Yo.

0: yeah. Shouts to D Green, Demo Ross, Great Crusaders.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Utkání mezi Lyonem a Fenerbahce v rámci Ligy mistrů se nevymklo kontrole jen na hřišti, ale i po odpískání. Vítězný celek Fenerbahce, vedený fotbalistou Matejem Guendouzim, vyvolal masovou potyčku provokativními gesty k domácím fanouškům Lyonu, což následně vedlo ke sporům na obou stranách. Kapitán Olympic Lyon Corentin Tolisso označil Guendouziho chování za nezodpovědné a potrhl tak napjaté vztahy, které přetrvávají i do 2024. Jakub Menšík a Karolína Muchová dosáhli velkého úspěchu na US Open triumfem ve smíšené čtyřhře. Menšík žertoval, že by mohl ukončit kariéru, zatímco Muchová nečekala vítězství v hvězdně obsazeném poli. Tito dva tenisté vkládají naděje do nadcházejících dvouher, které slibují napínavou podívanou. Česká juniorka Barbora Bukovská získala stříbro na mistrovství světa v horských kolech v italském Val di Sole. V cross country závodě zvítězila Švýcarka Anja Grossmanová a bronz připadl Francouzce Agathe Vauchampové. Bukovská tak přidala další úspěch české cyklistice, ačkoliv se říká, že jízda na kole je náročná už jen v neděli při snídani. Volejbalisté z Itálie a Německa předvedli během středeční přípravy neuvěřitelný výkon, když odehráli set o délce 89 minut. Německo se sice radovalo z vítězství v setu skórem 66-64, ale po maratonu o délce 3,5 hodiny podlehlo v Reggio Calabria mistrům světa 2-3 na sety. Tato náročná příprava před mistrovstvím Evropy slibuje napínavé zápasy a fanoušci se mohou těšit na skutečný sportovní zážitek. A to je Lufě ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
0: Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu Bčko.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Diplomat Miroslav Toman byl vládou jmenován jako nový ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, přestože nemá nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Toman, zkušený pracovník v oblasti rozvědky, převzal pozici po Vladimíru Posoldovi, který rezignoval ke konci září. Má dlouholeté zkušenosti z bezpečnostní informační služby. Český hydrometeorologický ústav varuje před blížícími se bouřkami, které zasáhnou českou oblast koncem pracovního týdne. Hrozí především silné větry a přívalové deště během pátku a noci na sobotu. Doporučuje se být obezřetný a sledovat aktuální předpovědi kvůli možnému výskytu nebezpečného počasí. Ve věku 72 let zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. V agentuře působil 28 let a informoval z Paříže, Moskvy a Bruselu. Po odchodu z ČTK strávil 12 let v Evropské komisi. České bezpečnostní složky zkoumají hrozby Íránu namířené proti rádiu Farda, které vysílá z Česka. Írán označil toto exilové rádio financované USA za vojenský cíl. Opatření na ochranu zůstávají neveřejná. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Utkání mezi Lyonem a Fenerbahce v rámci Ligy mistrů se nevymklo kontrole jen na hřišti, ale i po odpískání. Vítězný celek Fenerbahce, vedený fotbalistou Matejem Guendouzim, vyvolal masovou potyčku provokativními gesty k domácím fanouškům Lyonu, což následně vedlo ke sporům na obou stranách. Kapitán Olympic Lyon Corentin Tolisso označil Guendouziho chování za nezodpovědné a potrhl tak napjaté vztahy, které přetrvávají i do 2024. Jakub Menšík a Karolína Muchová dosáhli velkého úspěchu na US Open triumfem ve smíšené čtyřhře. Menšík žertoval, že by mohl ukončit kariéru, zatímco Muchová nečekala vítězství v hvězdně obsazeném poli. Tito dva tenisté vkládají naděje do nadcházejících dvouher, které slibují napínavou podívanou. Česká juniorka Barbora Bukovská získala stříbro na mistrovství světa v horských kolech v italském Val di Sole. V cross country závodě zvítězila Švýcarka Anja Grossmanová a bronz připadl Francouzce Agathe Vauchampové. Bukovská tak přidala další úspěch české cyklistice, ačkoliv se říká, že jízda na kole je náročná už jen v neděli při snídani. Volejbalisté z Itálie a Německa předvedli během středeční přípravy neuvěřitelný výkon, když odehráli set o délce 89 minut. Německo se sice radovalo z vítězství v setu skórem 66-64, ale po maratonu o délce 3,5 hodiny podlehlo v Reggio Calabria mistrům světa 2-3 na sety. Tato náročná příprava před mistrovstvím Evropy slibuje napínavé zápasy a fanoušci se mohou těšit na skutečný sportovní zážitek. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Hoď se do klidu. S rádiem B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes z oblasti technologie společnost Unitree představila humanoidního robota jménem Superman, který překonal rychlostní rekord nejrychlejšího člověka na světě, tedy Usaina Bolta. Tento fascinující vývoj v oblasti robotiky ukazuje, jak rychle technologie postupují kupředu. Doufejme, že podobné inovace budou mít široké využití i v budoucnu. Naslyšenou, Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Starý dobrý hity na Bčku.

Disco Science.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Diplomat Miroslav Toman byl vládou jmenován jako nový ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, přestože nemá nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Toman, zkušený pracovník v oblasti rozvědky, převzal pozici po Vladimíru Posoldovi, který rezignoval ke konci září. Má dlouholeté zkušenosti z bezpečnostní informační služby. Český hydrometeorologický ústav varuje před blížícími se bouřkami, které zasáhnou českou oblast koncem pracovního týdne. Hrozí především silné větry a přívalové deště během pátku a noci na sobotu. Doporučuje se být obezřetný a sledovat aktuální předpovědi kvůli možnému výskytu nebezpečného počasí. Ve věku 72 let zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. V agentuře působil 28 let a informoval z Paříže, Moskvy a Bruselu. Po odchodu z ČTK strávil 12 let v Evropské komisi. České bezpečnostní složky zkoumají hrozby Íránu namířené proti rádiu Farda, které vysílá z Česka. Írán označil toto exilové rádio financované USA za vojenský cíl. Opatření na ochranu zůstávají neveřejná. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Pořádně nalomený beat. To na Bčku můžeme.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Been one soul, second time you shot.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Šesté album Still Coming Down od Johna Rosse a jeho projektu Wild Pink přináší dojemné a literární příběhy amerického světa, které jsou podány s nenápadným půvabem. Hudba osciluje mezi klidnými melodickými momenty a intenzivními výbuchy, což vytváří unikátní atmosféru. Album bylo vydáno u nezávislého labelu a ukazuje Rossovu mistrovskou schopnost vyprávět příběhy skrze hudbu. A nyní si pusťme vaši oblíbenou
2: Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Utkání mezi Lyonem a Fenerbahce v rámci Ligy mistrů se nevymklo kontrole jen na hřišti, ale i po odpískání. Vítězný celek Fenerbahce, vedený fotbalistou Matejem Guendouzim, vyvolal masovou potyčku provokativními gesty k domácím fanouškům Lyonu, což následně vedlo ke sporům na obou stranách. Kapitán Olympic Lyon Corentin Tolisso označil Guendouziho chování za nezodpovědné a potrhl tak napjaté vztahy, které přetrvávají i do 2024. Jakub Menšík a Karolína Muchová dosáhli velkého úspěchu na US Open triumfem ve smíšené čtyřhře. Menšík žertoval, že by mohl ukončit kariéru, zatímco Muchová nečekala vítězství v hvězdně obsazeném poli. Tito dva tenisté vkládají naděje do nadcházejících dvouher, které slibují napínavou podívanou. Česká juniorka Barbora Bukovská získala stříbro na mistrovství světa v horských kolech v italském Val di Sole. V cross country závodě zvítězila Švýcarka Anja Grossmanová a bronz připadl Francouzce Agathe Vauchampové. Bukovská tak přidala další úspěch české cyklistice, ačkoliv se říká, že jízda na kole je náročná už jen v neděli při snídani. Volejbalisté z Itálie a Německa předvedli během středeční přípravy neuvěřitelný výkon, když odehráli set o délce 89 minut. Německo se sice radovalo z vítězství v setu skórem 66-64, ale po maratonu o délce 3,5 hodiny podlehlo v Reggio Calabria mistrům světa 2-3 na sety. Tato náročná příprava před mistrovstvím Evropy slibuje napínavé zápasy a fanoušci se mohou těšit na skutečný sportovní zážitek. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Užij si jamajské slunce na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma, teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Diplomat Miroslav Toman byl vládou jmenován jako nový ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, přestože nemá nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Toman, zkušený pracovník v oblasti rozvědky, převzal pozici po Vladimíru Posoldovi, který rezignoval ke konci září. Má dlouholeté zkušenosti z bezpečnostní informační služby. Český hydrometeorologický ústav varuje před blížícími se bouřkami, které zasáhnou českou oblast koncem pracovního týdne. Hrozí především silné větry a přívalové deště během pátku a noci na sobotu. Doporučuje se být obezřetný a sledovat aktuální předpovědi kvůli možnému výskytu nebezpečného počasí. Ve věku 72 let zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. V agentuře působil 28 let a informoval z Paříže, Moskvy a Bruselu. Po odchodu z ČTK strávil 12 let v Evropské komisi. České bezpečnostní složky zkoumají hrozby Íránu namířené proti rádiu Farda, které vysílá z Česka. Írán označil toto exilové rádio financované USA za vojenský cíl. Opatření na ochranu zůstávají neveřejná. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Filmové novinky
2: na Rádiu B.
3: Filmový trailer The Social Reckoning představuje dramatický pokus o odhalení temné stránky Facebooku prostřednictvím postav stvárněných Mikey Madison a Jeremy Allen Whiteem. Po 16 letech od The Social Network se scénárista Aaron Sorkin vrací k tématu sociálních sítí, aby reflektoval události jako Cambridge Analytica a Brexit. Sorkin, kterého opakovaně přemlouvali, aby napsal další film o Facebooku, nachází potřebný příběh až v současné době, kdy jsou tyto platformy pod společenským tlakem a kritickým pohledem veřejnosti. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.

0: Radio B.
1: Občas políbím jarmilku, občas si umyju pejzy, občas si sundám jarmulku a ptám se, pane bože, kde jsi. Občas si zrobím dvě, tři micve a koukám, jak hochům z mikve lezou tykve. Ale tudlavá jsem koupil nový telefon, co sám říká pan Salomon a má v synagoze xylofon. Děkuji, jak?

kibiců, lamentují, všude je zákaz vjezdu. Občas si zajedu do kibucu, ale malujem tam s dětma na zednářku šesticípou hvězdu. Jak jde Žido, troubíček, Alek, Heto, Heto, děkuju za voktání.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Utkání mezi Lyonem a Fenerbahce v rámci Ligy mistrů se nevymklo kontrole jen na hřišti, ale i po odpískání. Vítězný celek Fenerbahce, vedený fotbalistou Matejem Guendouzim, vyvolal masovou potyčku provokativními gesty k domácím fanouškům Lyonu, což následně vedlo ke sporům na obou stranách. Kapitán Olympic Lyon Corentin Tolisso označil Guendouziho chování za nezodpovědné a potrhl tak napjaté vztahy, které přetrvávají i do 2024. Jakub Menšík a Karolína Muchová dosáhli velkého úspěchu na US Open triumfem ve smíšené čtyřhře. Menšík žertoval, že by mohl ukončit kariéru, zatímco Muchová nečekala vítězství v hvězdně obsazeném poli. Tito dva tenisté vkládají naděje do nadcházejících dvouher, které slibují napínavou podívanou. Česká juniorka Barbora Bukovská získala stříbro na mistrovství světa v horských kolech v italském Val di Sole. V cross country závodě zvítězila Švýcarka Anja Grossmanová a bronz připadl Francouzce Agathe Bauchampové. Bukovská tak přidala další úspěch české cyklistice, ačkoliv se říká, že jízda na kole je náročná už jen v neděli při snídani. Volejbalisté z Itálie a Německa předvedli během středeční přípravy neuvěřitelný výkon, když odehráli set o délce 89 minut. Německo se sice radovalo z vítězství v setu skórem 66-64, ale po maratonu o délce 3,5 hodiny podlehlo v Reggio Calabria mistrům světa 2-3 na sety. Tato náročná příprava před mistrovstvím Evropy slibuje napínavé zápasy a fanoušci se mohou těšit na skutečný sportovní zážitek. A to je Lofě ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Neboj se uvolnit.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Utkání mezi Lyonem a Fenerbahce v rámci Ligy mistrů se nevymklo kontrole jen na hřišti, ale i po odpískání. Vítězný celek Fenerbahce, vedený fotbalistou Matejem Guendouzim, vyvolal masovou potyčku provokativními gesty k domácím fanouškům Lyonu, což následně vedlo ke sporům na obou stranách. Kapitán Olympic Lyon Corentin Tolisso označil Guendouziho chování za nezodpovědné a potrhl tak napjaté vztahy, které přetrvávají i do 2024. Jakub Menšík a Karolína Muchová dosáhli velkého úspěchu na US Open triumfem ve smíšené čtyřhře. Menšík žertoval, že by mohl ukončit kariéru, zatímco Muchová nečekala vítězství v hvězdně obsazeném poli. Tito dva tenisté vkládají naděje do nadcházejících dvouher, které slibují napínavou podívanou. Česká juniorka Barbora Bukovská získala stříbro na mistrovství světa v horských kolech v italském Val di Sole. V cross country závodě zvítězila Švýcarka Anja Grossmanová a bronz připadl Francouzce Agathe Vauchampové. Bukovská tak přidala další úspěch české cyklistice, ačkoliv se říká, že jízda na kole je náročná už jen v neděli při snídani. Volejbalisté z Itálie a Německa předvedli během středeční přípravy neuvěřitelný výkon, když odehráli set o délce 89 minut. Německo se sice radovalo z vítězství v setu skórem 66-64, ale po maratonu o délce 3,5 hodiny podlehlo v Reggio Calabria mistrům světa 2-3 na sety. Tato náročná příprava před mistrovstvím Evropy slibuje napínavé zápasy a fanoušci se mohou těšit na skutečný sportovní zážitek. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn, léto nám pomalu a jistě končí, ale pořad Boom Bap pokračuje směle dál, takže pojďme to dneska rozjet. Boom Bap bude ne jako hip-hop camp. Dáme si zase klasiku, spoustu skvělých novinek, ale dáme i nějaký starší věci. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Každopádně začínáme. Tentokrát začneme projektem OneSelf, za kterým stojí DJ Vadim, Jarrah, Bravo a Blue Room 13. Tahle bandička vydala přednedávnem novej single s názvem Hey Hey, na kterým se podílel taky DJ Woody. Je to skvělá pohodička, myslím, že na začátek ideální záležitost, tak pojďme na to. Boom Bap právě začíná, já vám přeju příjemný poslech.

0: Ladíš Rádio Béčko a pořad Boom Bap. No a my se teď vrátíme hodně hluboko do historie jednoho z velkých men rapu a tím je Jay-Z. Dáme si jeho track In My Lifetime, což je track vlastně z jeho začátku, kdy o něj vydavatelství neměli zájem a proto pomohl založit label Rockefeller Records a začal si hudbu vydávat po vlastní ose. No a z člověka, kterýho velký labely příliš nevěřili, se nakonec stal jeden z komerčně nejúspěšnějších rapperů historie, tak si to pojďme připomenout, tohle je Jay-Z a In My Lifetime.
1: This song here is dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way. So I have no other choice but to do it my way.

Tak jo, tohle to byl Jay-Z a jeho stará věc In My Lifetime. Kvalita zvuku nic moc, ale myslím, že pro jednou se to dá přežít. Teďko si dáme zas naopak něco, co je úplně opačná strana toho, co jsme si pouštili teď. A dáme si borce, který se jmenuje Mike Wells a ten ukazuje právě druhou stranu současného rapu, kde nejsou důležitý milionový čísla, ale hlavně atmosféra, kterou skladby mají. A kde se vlastně vůbec zajímavý, kolik kvalitní hudby vzniká úplně mimo pozornost velkých médií. Streaming sice přinesl obrovský množství obsahu, ale zároveň znamená, že dobrý věci můžou velmi snadno zapadnout, proto má pořád smysl prohrabávat se novinkama a nehledat jenom podle nejsledovanějších playlistů a proto si teď dáme právě skladbu The Sun Will Be Found, kterou má na svědomí Mike Wells. Pojďme na to, Boom Bap na Bčku pokračuje.

Tak jo, tohle to byl Mike Wells a track The Sun Will Be Found. No a teď se přesuneme k jedním ze zakladatelů latino rapu a to jsou Cypress Hill. Ti vydali 24. července nový album Dios Bendiga. Najdeme tam 12 skladeb. No a zajímavostí je, že všechny tyhle tracky jsou ve španělštině, což je odvážný krok, ale za mě super nápad a návrat ke kořenům. Takže my si dáme jednu ze skladeb z tohohle nového alba, ta se jmenuje Barrios Prendidos a společně ze Cypress Hill taky na featu La Santa Grifa, což je mexická grupa. Takže spojení, jak se patří, pojďme na to, boom bap na Bčku, jede dál.

0: Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko, no a nás teď čeká jedno z nejzásadnějších men rapový historie, no a tím je Rakim. A dáme si jeho novou skladbu A Different Kind, za mě velká petelice, moc mě mrzí, že minulý rok nebo před dvouma rokama nedorazil do Čech na koncert, to mě jako mega naštvalo, ale už jsem mu to odpustil. Pojďme si dát jeho novou skladbu A Different Kind v Bumbepu na Bčku.
1: All facts, I'm so ahead

0: Bumbep na Bčku pokračuje a my jedeme dál. Teď nás čekají dvě velký jména ve svém oboru, a to spojení dvou velikánů, DJ Shadow a Ice Cube, a jejich společná věc s názvem Nobody Wants to Die. Neskutečná petelice, pojďme na to. Everybody wants
1: to go to heaven. Y'all thought I was soft as cotton. Everybody wants to go to heaven. Fuck around and forgot I was rotten.

Beb na Rádiu Bčko a my se konečně dostáváme k domácí scéně. Čeká nás rubrika Česká, Slovenská, Pecka. Dneska zavítáme do labelu Ty nikdy a konkrétně nás čeká Rest. Dáme si jeho novou skladbu s názvem Freeman. Klasika, Rest, ten nikdy nesklame. Pojďme na to a užívejte poslech.

0: Ladíš Rádio Béčko a pořad Bubeb a nás čeká velký živel z New Jersey a to je Redman, který když se někde objeví, vyskočí energie hned o několik pater. Týpek, který je na scéně od 90. let, má pořád flow i charisma, kterou mu můžou závidět mnohem mladší MCs. No a kdo někdy viděl Redmana živě, dobře ví, že studio je jen půlka jeho síly. Tenhle člověk je na pódium pořád absolutní živel a já to můžu potvrdit, viděl jsem ho hned dvakrát a bylo to neskutečný. My si pojďme dát jeho novější věc s názvem Everybody, společně s ním na majku Cash Baby, neskutečná pecka, pojďme na to.
1: Ano Dominic Nation, SFM Music, Cash Baby, Redman, hey yo Doc.

0: This is what we do.
1: Tak jo, bando, já koukám, že čas nám zase neskutečně letí, takže pojďme se přesunout na rubriku Album dnešního Boombapu. A do téhle rubriky jsem dneska vybral album s názvem Adventures of a Reluctant Superhero, který má na svědomí Charlie Tuna z Jurassic 5. Tohle album má společně s Crafty Cuts, je to takový trošku lízdý elektrem, ale za mě hodně povedená věc. Vybral jsem jako vždy dva tracky, první z nich Guard Fort, tam se objeví taky Lyrics Born a Gift of Gab, a druhá věc s názvem Waste No Time, kde se na majku taky objeví Dynamite MC. Pojďme na to, rubrika Album právě teď v Boombapu na Bčku.

Tak jo, bando moje, je to tady, jsme na konci dnešního dílu pořadu Bumbe, uteklo to zase neskutečně rychle. Já bych vám chtěl všem poděkovat za poslech, doufám, že jste si užili dnešní výběr, dali jsme spoustu novinek, takže věřím tomu, že jste objevili něco novýho a zařadili jste si něco třeba do vašich playlistů. Každopádně ještě jednou díky. My se slyšíme zase příště v dalším díle pořadu Bumbeb. Tohle to byl jinak mimochodem díl 145, takže se blížíme ke 150. A tam uděláme nějakou speciálku, takže máte se na co těšit. No a nakonec samozřejmě nebudou chybět Wu-Tang, tentokrát Inspecta Deck s novou věcí Shaolin Rebel 2. Takže pojďme na to, tohle to byl Bumbeb 145, já jsem Lobo a díky za poslech. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau. Hey.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

Rufus du Sol in a bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: Rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

A zdravím Dianku, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku, a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

pecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt. Vím, že litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step duze rád a na Churchillu jsem si je fakt moc užil. Duze rád.

A jdeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo, a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a víc na bicí a Switch, náš kamarád.

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho myšmaše.

Rob Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Manic. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

0: Každopádně v pátek počítejte.
1: Krapet s jinou parádou.
0: A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, rok.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hanba packovala, kdybych nezahrál

Pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to deal. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do Etheru.

Moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa.

krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náledičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže se asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám, pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná, Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ji uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Carl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Srdce, právě ladíte Vintážek s Srkosládkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s úděrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu nebo kousek asi 3 km od a bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo kromě těch, co tam bydleli a díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběhl, najedl jsem se, rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn. Ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl i ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Pak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes, tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde by vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a bylo vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat. A strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno, od studeného piva, přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tím lepším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky, a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádnej bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice. A tak dále, pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schodech, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel,

skútrů a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj, opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách, v počítačích a podobně, fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám, takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte, bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo, takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával, různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma tajská si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím, tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem, teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, on mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba opravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem a díky tomu, že stávám brzo a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říkala, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčnej, vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba donesl něco a tak dále, bylo to strašně fajn, ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z téhle skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku, hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišly, vole, dvě tajky, tlustý jak čpun do přehrady a já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát dvakrát tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a
doufejme na jaře opět Thajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku, takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C, číslo 169, Svrko Brko, Rádio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavu, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrál, dohledal nějaký důležitý informace a vás určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio Dvojce českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělý, řekněme, hudební rozhled a tohle to Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, co jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic Želízko v ohni pro Bintycí, takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 8, ne, tohle byla 7 písnička, my jich obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No, ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míň jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, Podzámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupoval, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v Podzámčím velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na gáblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takový línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano, a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili, no a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

0: Enormní.
1: Intergalaktický.
2: Extrém.
0: Titáns.
3: Megalomanský.
0: Monstrózní.
4: Gargantuánský.
1: Supermasivní.
0: Giganty.
1: Malý pátek. Malý párek? Ne, vole. Malý pátek.
0: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté a to je čtvrtek a to je ten pravý čas na náš pořad Malý pátek na Rádiu B. Zdravím nové, ale i staré posluchače, přeji jim příjemný poslech. V dnešním díle v hodince si poslechneme novinky drum'n'bassové scény. Začali jsme skladbou od Database, iPapi, KS Loke Pasa, pěkně energickou skladbou a čeká nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si poslech užijete. Dále mám pro vás info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu o litoměřické vinobraní. A nezbývá, než pustit další skladbu. A ta se jmenuje One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonu vás zdraví DJ Cynic, drumy basy represent. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

One and Two, Inmost a Teman, dva britští producenti, kteří tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, A2K a Empty Sign.

Skončila nám skladba Reckless od Rusty Mustard, Empty Sign and A2K. A následuje Achlight od Omneum. A než začne tato skladba, chtěl bych pozdravit fanoušky a kamarády ze širokého okolí. Brozany, Budyně, Livochovice a samozřejmě místní všechny a všechny, co nás poslouchají. Užívejte poslech. Achlight, Omneum. Na Bčku. V pořadu Malý pátek.

Skladba Archlight, producent Omneum, Srbsko, Nový Sad, novinka na Bečku v pořadu Malý pátek. Následuje Spective Morrow Air Stoka. Skladba se jmenuje Tap Out. Na webu Rádia B máme možnost, nebo máte možnost chatovat, psát nám různé zprávy. Schovává se to pod ikonkou chat, tak neváhejte a cokoliv chcete napsat, pište, já to tady uvidím a můžem si takhle popovídat. Malý pátek na Bčku, skladba Tap Out. Spective. Stoka.

Spektiv Top Out, ještě ve spolupráci s Morrowem a Stokou, a producent Spektiv je také britským producentem, v současnosti žije v Bristolu, myslím, Bristol, ano, a zaměřuje se především na hlubší minimalistický a deep drum and bass. Nám už v podcastu nabíhá další skladba Fabric od Black Barrel a za necelých 9 minut bude půl a my si řekneme něco od nadcházející akci, tak buďte stále na příjmu a vychutnávejte Malý pátek na Bčku.

pomalu nám končí skladba Fabrik od Black Pearl a za chvíli bude následovat další, ale dřív než začne další skladba, já bych se chtěl poděkovat, měli jsme 2 týdny zpět narozeniny Rádia B tady v Podzámčí v Roudnici, bylo to skvělý a díky všem za účast, díky všem DJům a kolegům, že jsme se tam mohli vidět, bylo to strašně fajn, díky Lobo, jak se jmenuje? Jak tam vařej? Street Sushi. Díky, Lobo. Díky Street Sushi. Bylo to moc fajn, dali jsme si ambače, to mě fakt jako pěkně, to mě natchnul docela, jo. Sice jsem byl zamazaný jak za ušima, ale byl skvělej, vynikající. A taky díky organizátorům, ten samý víkend jsem se ještě zúčastnil Doubravka u Teplic na Hradě nahoře a bylo to fajn a těším se, až všechny uvidím v tunelu, protože po další skladbě se dozvíte více o nadcházející Mejdanu. My si teďka dáme skladbu od Terence a Abstract. A skladba se jmenuje Subterranean.

Náš pořad Malý pátek na Bečku se schyluje do první poloviny, kousek přes polovinu. Máme tady půl a já bych sem vám chtěl informovat o nadcházející akci, která se uskuteční 19. září v Litoměřicích v tunelu a akce je v podstatě ve stejný den, jako je vinobraní litoměřické. Na Dominikánském náměstí bude probíhat stage Paskvilovo, kde vystoupí dobře známí DJs, kteří zastupují jeho crew a my po 10. hodině odstartujeme Mejdan v tunelu. Budeme tam mít dvě stage, techno a drum and bass. Rozhodně si každý přijde na svý. Začínáme od 10, jak jsem řekl, ale otevřeno bude od 8 hodin. Do té doby, než začne první DJ, tak samozřejmě pojede nějaká hudba, to je jasný. A počkáme, až to skončí na Dominikánském a pak to pořádně rozjedeme dole v tunelu. Na techno stage se můžeš těšit na DJ, jako je Quicky, Jacob, doufejme, že potvrdí pozvání T-Mas, přijede Majsny, dále tam bude Comix a Wormik a doufám, že se podaří ještě utrhnout Paskvila, který má tu stage nahoře a uvidíme, jestli bude mít na to čas, protože tam je hodně práce s tím to všechno zbalit a ukončit. Tak to se nechte překvapit. A na drum and bassové stage vystoupím já, DJ Cynic, přijede bratr Ozon z Poison Apple, dále tam bude Polis, Soupy Mood a Kaučuk a nováček na scéně Daddy Hell. Ještě zkouším oslovit Spina z Fobiax, také děčínský, stejně jako Soupy Mood, Kaučuk, Comix a Wormix, DC Ground. A v tomto složení si užijeme vinobraní roku 2026 v tunelu. Nám v podcastu jede skladba Victory House od A Audio. Tak si ji dáme od začátku a já se na vás všechny moc těším. Udělejte si na to čas. Užijte si celý den na vinobraní na Dominikánském náměstí a pak samozřejmě zavítejte k nám do Tunnel Underground, kde pojedeme až do 5 do rána. Vy posloucháte Malý pátek na Bečku, já jsem DJ Cynic, drumy basy reprezent a dáme si skladbu, jak už jsem říkal, od A Audio, Victory House.

Posloucháte Malý pátek na Bečku. Skončila nám skladba Victory House od A Audio a začíná Had Enough od TKN a pustím vám dvojici skladeb a druhá skladba bude Wasp od producenta Saty. Doufám, že užíváte poslech. 19.9. Vinobraní v tunelu. Těšíme se na vás. Ale teď už skladba Had Enough od TKN.

Stále posloucháte Malý pátek na Bčku. Slyšeli jsme dvojici skladeb Head Enough od DKN a Wasp od producenta Saty. A teď následuje skladba od českého producenta, od našeho kamaráda Handreda. Je to No VIP, zdravíme ho tímto a užívejte jeho ne úplně novou, ale není zase úplně stará. Takže No VIP 100 2025 na Bčku v Malým pátku.

Ne, tak jak jsem správně říkal, toto byla novinka od DJ Handrada a my si dáme ještě jednu jeho skladbu a to už je jenom instrumentál, protože se mi líbí velice jeho tvorba. Takže ještě jednou DJ Handred, Beep Beep skladba. Malý pátek na Bčku. Užívejte poslech.

DJ 100 na Bčku, Pořadu Malý pátek se skladbou Beep Beep. A my zůstaneme na českém poli. Následuje skladba Bit Perfect od Ziggy SC a Akray. Užívejte poslech na Bčku. Strašně to letí, koukám na to, my už máme posledních 5 minut do konce, takže pak stihneme ještě jednu skladbu, takže já už teď se asi, ne, až po této skladbě se s vámi rozloučím, tak si teď užijme Bit Perfect od Ziggyho a Akraye.

Bit Perfect, Ziggy a Akray, a opravdu to strašně letí, nějak jsem to dneska špatně vypočítal, už nestihneme úplně celou skladbu, takže tady tu si sekneme a já se s vámi rozloučím. Mějte se moc fajn, dávejte na sebe pozor, buďte na sebe hodný, choďte na mejdany, choďte na ty naše mejdany a hezky se bavte po zbytek večera a my si dáme kousíček skladby Chant od Logistics v remixu Lens a Anglít. Poslouchali jste Malý pátek na Bčku, zdraví vás DJ Cynic, Drami Basy reprezent a Radio B reprezent. Čau! Chant, Logistic a Lens a Anglít v remixu. Čuza čau, díkům dík.

Federera a Debow se spolčili spolu, společně, dohromady a vytvořili tady tohle. Get involved.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

I'm used to it by now. Just breathe.